ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na postel.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

A tak dávam sásku na tvoju lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

Že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je teď

0: nespějeme do toho porád. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád na
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: svět.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Jak rád bych dostal ještě jeden verš. Už svítá a čaj.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

bývá kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje mláska.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
3: tady není co do kamen!
2: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop Avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Investujte do dluhopisů efinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
7: Český blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

Nikdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Radio Český Blaník.

Kameloti, zachraňte koně na Českém Blaníku. 6. hodina odbyla, s vámi je Veronika Rážová a já už tu pro vás chystám české písničky, které máte rádi a kterými naplníme příští hodinu. Budou tu třeba Kabáti. Taky Nedvědi a jejich

0: a dáme si i činasky Hlavolam.
1: Chci líbat tě na tvoje ústa, chci přívat jak Boha tvůj klíč.
0: No a já zase doufám, že vy chcete poslouchat Český Blaník, protože mezi 6 a 7 to tady bude stát za to.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A začneme důležitými informacemi, abyste věděli, co si obléknout na sebe. Tak momentálně je venku ještě chladno, ale očekávejte, že během dne se nám vyčasí, bude jasno až polojasno a teploty mezi 20 až 24 stupni. Na jižní Moravě až 27, na horách ovšem pouze 16 stupňů. Teď ráno ještě ojediněle můžete narazit na mlhy, takže pokud se dáte za volant, buďte obzvlášť opatrní. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Veterináři stále častěji řeší případy domácích mazlíčků, kteří se otrávili drogami. A o výjimku nejde ani v Česku. Nejčastěji zvěrolékaři řeší otravy marihuanou, amfetaminem, kokainem anebo alkoholem. Krajský soud v Brně dneska na neveřejném zasedání rozhodne o vazbě pro Tomáše Jiříkovského. Ten je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou víc než rok. Protože státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud musí o vazbě rozhodnout znovu. V kauze je kromě Jiříkovského obžalován i exministr spravedlnosti Blažek, jeho tehdejší náměstek Daňhel a advokát Tic. Čeští hasiči opět pomáhají v zahraničí. O víkendu odletěly 2 české vrtulníky do Srbska. Jde o stroje soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky. V zemi pomáhají hasit požár v chráněné přírodní rezervaci nedaleko Bělehradu. České volejbalistky na evropském šampionátu poprvé prohrály. V Brně nestačily na favorizované Srbky. Podlehly po 4 setech 1-3. Univerzálku Moniku Brancuskou mrzelo, že tým z absolutní světové špičky Češky nepotrápily víc.
6: Určitě to vzpruha je. Samozřejmě jsme věděli, že Srbky jsou strašně silný tým a chtěli jsme s nima poměřit síly a ukázat to nejlepší, co umíme. Myslím si, že první na začátku se nám to hodně povedlo. Třetí set byl taky v naší režii. Bohužel to nedokážeme držet zatím dostatečně dlouho na to, aby se s nima mohli držet krok třeba do 5. setu.
0: Další zápas čeká Češky zítra. V 7 večer nastoupí proti Ukrajině. Tolik zprávy, hezké ráno.

Dobré ráno, 6 hodin a 5 minut, to je aktuální čas a co je před námi, tak třeba Karel Gott, Kabáti anebo Iveta Bartošová. Za chvíličku se taky podíváme na to, co se stalo tento den a nebo kdo co slaví, tak si na to počkejte. Hezký den.

Písnička, tak to je Žít od Karla Gotta, píseň z roku 1988. Písnička, za kterou stojí další Karlové. Karel Svoboda, který napsal hudbu a text, tak ten napsal Karel Šíp. Pojďme se podívat na dnešní den. Dnes máme 24. srpna. Ano, 24. Takže za 4 měsíce jsou tu Vánoce. Kromě toho důvod k oslavě má rozhodně každý Bartoloměj, protože milí pánové, nositelé jména Bartoloměj, vy máte dneska svátek, tak všechno nejlepší. Přát můžeme i Honzovi Rosákovi, který dnes slaví 79 let. Také Jan Baláš, člen kapely Elán, má důvod k oslavám. Slaví 75 let. No a Steve Guttenberg, americký herec, kterého můžete znát z Policejní akademie, tak ten má dnes 68. Náš český herec, dabér a režisér Jakub Werenberg slaví 52. A ještě jedno výročí Rupert Grint, tedy britský herec, který stvárnil Rona z Harryho Pottera, má dnes 38. narozeniny. Možná, že i vyslavíte, tak pokud ano a chtěli byste si udělat radost třeba písničkou na přání, já vám brzy prozradím, jak na to. Teď si ale dáme další české písničky, které máte rádi. Můžu vám slíbit Haničku Zagorovou, taky Michaela Kocába, anebo Nedvědy. Tady je jejich Kohout. Tak dobré ráno.

rzekomych snad tu schází, a snad tu schází jich, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšel?

0: Vendolína, Hanky Zagorové na Českém Vlaníku krátce před 6:30. Pojďme se teď podívat do kalendáře, ale ne do toho lidského, protože tam už jsme koukali a víme, že svátek má Bartoloměj. Ale kdo má svátek v psím kalendáři, tak dnes je to Ejla. Pokud tedy máte pejska, respektive fenku, která se Ejla jmenuje, určitě byste jí dnes měli dopřát nějaký pěkný den, zážitek a hlavně něco dobrého, nějaký ten pamlsek. No a pokud třeba váš pejsek slaví narozeniny, no tak je to to stejné. Samozřejmě myslete na to, že dobroty, tak ty jsou nejvíc. Stejně tak možná i u vás, pokud právě teď snídáte, já vám přeju dobrou chuť, taky vám přeju krásný den a nezapomínejte na to, že i když to teď vypadá, že bude poměrně chladný den, tak teploty se příjemně vyšplhají a během dnešního dne by měly dosáhnout poměrně vysoko až ke 24 stupňům Celsia. Tak to bylo takové malé shrnutí, za chviličku další české písničky, které máte rádi a dokonce i jedna slovenská od kapely No Name. Ještě předtím Činasky a Hlavolam na Českém Blaníku.
1: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
5: Více na prodejny Zeman.cz.
8: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
9: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád rádně pevně. Stavmin.cz.
10: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
12: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
13: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
14: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
13: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
16: A já si dám steak.
15: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, profi terasy. profi@terasy.cz
6: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: to je kapela No Name, nie, alebo áno, na českém Vlaníku. 6 hodin 40 minut k tomu a my jdeme na počasí s meteoroložkou.
1: Počasí na českém Vlaníku.
0: Je to tak, já jsem si přizvala na pomoc odbornici, která přesně řekne, jak to teď venku vypadá. Dobré ráno, tady Milada Křížová na telefonu. Dobrý den, Milado.
2: Dobré ráno, většinou je jasno až polojasno. Více oblačnosti je v severovýchodní polovině našeho území. Ranní teploty 7 až 11 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 14 stupňů. No a v mrazových lokalitách na Šumavě, Krušných horách a také v Jizerkách mrzne. Kvilda Perla dokonce hlásí minus 4 stupně Celsia.
0: Tak moc krát děkujeme, za hodinku se spojíme a dozvíme se od vás určitě víc o tom, jak bude po zbytek dne i po zbytek týdne.

0: Čas letí a tak všechno odnes. 6 hodin 47 minut. Rádia Blaník. Letní koncert se nám opět blíží. Je to tak, na Rádiu Blaník vám děláme radost, samozřejmě nejenom ve vysílání, ale i osobně naživo. A tak máte šanci být přítomni na dalším letním koncertu. Tentokrát se bude konat už tento pátek 28. srpna v Tišnově. Začátek je 5 minut před 5. hodinou odpolední na náměstí Míru a víte, kdo vám tam zaspívá? No samé hvězdy. Třeba Vojta Nedvěd, taky Tereska Mašková, Janek Ledecký a stejně tak vystoupí, tedy zahraje a zaspívá i naše báječná blanická kapela. Co je také skvělou zprávou je fakt, že vstupné se neplatí, takže tenhle zážitek můžete mít, jak se říká, zadáčo. No a co navíc můžete získat? No tak 100 000 na ruku třeba. A to díky tomu, že si vezmete sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. A jakým způsobem vám těch 100 000 na ruku může přinést, tak to se od nás dozvíte už brzy. Dobře poslouchejte i dál Český Blaník, no a hlavně, jestli vyrážíte na blanický koncert, moc si to tam užijte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
15: No co asi děláte, ne?
14: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
15: A dál?
14: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
15: A kde vás najdou?

0: Svetlo, Slivovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: a jejich celibát na Českém Blaníku. Je tu 7. hodina a já už se moc těším na další hodinu, protože i tu naplníme českými písničkami, které máte rádi. Kromě toho taky tu budeme mít písničku dne, takže těšit se můžete i vy. Třeba na Xindla X. Taky tu bude Lucka Bílá a muzikálová Si můj pán. Dáme si i báječného Marka Ztraceného. Stále věřím. Už já jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Na řadu přijde i počasí s meteoroložkou, ale pojďme to tak trošičku shrnout jen tak se mnou.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nejdříve dnes chladné počasí, které se nakonec promění v příjemný teplý den. Očekávejte, že dnes bude jasno až polojasno. Teď ještě můžete místy narazit na mlhy, tak opatrně, hlavně pokud usedáte za volant. Nejvyšší teploty 20 až 24 na jižní Moravě 27 a na horách pouze 16 stupňů. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnékomíny.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Třeba produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině je počasí, hlavně sucho a horko, ale i jarní mrazíky nebo bouřky. Zemědělcům klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelenářské unie Zuzana Přibylová.
7: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady na, a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, za které u nás se zelenina nekupuje.
0: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství na tržbách letos o zhruba 20 miliard korun. A u tématu zůstaneme. Na Hané odstartovala sklizeň chmelu. Traktory vyjeli třeba v Lazníkách na Přerovsku, kde zatím úroda vypadá slibně. Nicméně naopak nespokojení jsou s úrodou třeba ve Velké Bystřici nebo v Žilatovicích. Šišek je málo a kvůli suchu a horku jsou i malé. Procházku po Pražském Vyšehradě zkomplikují opravy. Národní památkový ústav se pustí do rekonstrukce 36. bastionu. Vstup na jednu z nejoblíbenějších vyhlídek, tedy Šemíkův skok, bude omezený. Lidé projdou jen vymezeným koridorem. Práce začnou v září. Úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu se představí i dvě české posádky. Rozjížďky čekají hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou. Do akce půjde taky dvojskyt Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Tím zprávy končí a je tu Verča.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno s Českým Blaníkem, s vámi je Veronika Rážová, 7 hodin a 4 minuty, tak to je přesný čas. No a před námi jsou české písničky, které máte rádi, jedna od Mandraže, další od Xindla X, ale ještě předtím Brutus, první polib.

0: Milku.
1: Dobré ráno, 7 hodin 16 minut a před námi je taková příjemná záležitost, písnička dne. A o to příjemnější, že ji tentokrát má na starosti Lucie Bílá. Písnička Si můj pán. Velice krásná píseň, která vznikla pro muzikál Drákula. A my jsme se na ní zeptali právě Lucie Bílé, jak ji vnímá ona, když ji zpívá.
2: Si můj pán je písnička, která sice byla možná napsaná pro Drákulu, já už je asi dobrých 20 let zpívám pro Boha, protože díky němu jsem tady a opravdu on je můj pán a to není žádná fráze. Je to písnička, kterou finišuju skoro každý svůj koncert. Lidi chtějí, mají rádi a já jsem Kájovi Svobodovi za tu písničku neskutečně vděčná.
1: A já myslím, že takových nás je víc, protože je skutečně nádherná. Tak si ji pojďme dát.
0: Písnička dne
3: na Českém Laníku.

0: vás na Českém Blaníku už brzy zavolá ne nebe, ale škola. A nový školní rok přinese největší změny hlavně pro prvňáčky. Přibližně 115 tisíc dětí nastoupí do prvních tříd a řada z nich by podle dřívějších pravidel ještě zůstávala ve školce. Odklady jsou totiž nově, možné především ze závažných a to hlavně zdravotních důvodů. Jinak ve třídách s nejméně 15 dětmi nově bude pomáhat asistent pedagoga. No a další novinka, tak to je fakt, že prvňáčci už nebudou běžně opakovat první třídu. Postoupí dál a to bez ohledu na prospěch. Změny se dotknou také školních jídelen, což je skvělá zpráva, protože konečně jídelny mohou nabízet zdravější jídelníček. Tak prvňáčkům zdar, ať se jim daří. No a vám všem, našim milým posluchačům, přeju krásný den a pohodový poslech. Už za chvilku další české písničky, které máte rádi. Maruška Rotrová s Petrem Němcem a nebo Marek Ztracený.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
8: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
7: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
8: Potřebujete auto na výlet?
7: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
8: Nebo chcete styl na každý den?
7: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
8: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
7: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
12: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
13: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz.
16: Starnet internet. stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
17: Český blaník.
18: Český blaník.
19: Český blaník. Český blaník.

0: Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník a možná, že si říkáte, co na sebe, co si obléknout a jak vlastně dneska bude. No tak právě proto jsme se spojili s meteoroložkou Miladou Křížovou a ta nám to prozradí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, no a později odpoledne a večer zase od jeho západu bude přibývat částečně oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia, no a na jižní Moravě naměříme až 27 stupňů.
1: Tak my moc děkujeme a za hodinku se s vámi zase spojíme. Do té doby naslyšenou.
2: Přeji krásný den naslyšenou.
1: Tak sami už tušíte, jak asi bude. Budeme mít krásný den. No a já doufám, že vám ho budou samozřejmě i zkrášlovat písničky, které uslyšíte tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku jedna od Richarda Millera, anebo Petr Muk, Láska, ta nebezpečná věc. Tak hezký den.

0: Tak to byl Richard Miller, keď odchádzajú lásky na českém Blaníku 7 hodin 45 minut a já vám dávám tu skvělou šanci, abyste si vybrali písničku. Písnička na přání tu bude zanedlouho a vy už teď můžete psát na 720 836307. Napište mi, kterou chcete, pro koho ji chcete, proč ji pro toho dotyčného chcete a taky se mi tam podepište. To je úplně ideální scénář. Pokud chcete, můžete i nahrávat hlasové zprávy při využití WhatsAppové aplikace. Tam jsou ty hlasovky velice snadné. Jenom nahrajete a pošlete opět na číslo 720 836307. Tak já se moc těším na to, co vymyslíte, jakou písničkou vám udělám radost. A do té doby snad já vás potěším třeba Karlem Gottem nebo Jirkou Schellingrem.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
12: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
13: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Vzpomínáte si, kdy tohle byla velká pecka? Tři holky, tři krásky, tři úžasné hlasy. Tak to jsou Black Milk a písnička Sedmkrát na Českém Blaníku. 8:00 nám právě odbíjí a po ní si dáme třeba písničku na vaše přání, o kterou si píšete na 728-363-07. Ale hrát si budeme taky něco od nás, třeba Reddy Kirken.
1: Zítra mám.
0: Nebo Činasky, s těmi si dáme víno. A duet lásky, tedy Knoflíky lásky, Ivety Bartošové a Petra Setešiho. A to zdaleka není všechno. Zůstávejte s námi, s Českým Blaníkem.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Možná jste vyšli ven a říkáte si, brr, to je ale zima, tak nebojte, bude příjemně. Nakonec, pokud budete na horách, tak tam ta zima přetrvá, dá se říct po celý den, protože tam naměříme jenom 16 stupňů. Jinde v Čechách 20 až 24, na jižní Moravě se opět o trochu více ohřejete, až 27 stupňů Celsia. Už za chvilku to budou zprávy, ještě předtím doprava a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
8: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli omezení houstne provoz na pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. 15 minut necháte v koloně od Modletic po Vestec. Na dálnici D1 na 175. kilometru za Ostrovačicemi ve směru na Prahu havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zdržíte se asi ve 2-kilometrové koloně a doprava houstne i v opačném směru, kde budete popojíždět mezi kilometry 182 až 190. Pozor dejte na Karlovarsku v Nové Roli v Tovární ulici, kde je na silnici rozlitý olej, a na D11 na 27. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchaná dodávka. Šťastnou cestu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Podvodníci přišli s další fintou. Na sociálních sítích nabízejí falešné zájezdy. Aby vzbudili důvěru, využívají i známé platformy. Cestovatelům kromě ztráty peněz hrozí i další možné komplikace, třeba co se týče pojištění. Před takovými nabídkami teď varují české cestovní kanceláře. Ode dneška mohou lidé objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise. Objednávky tzv. Dluhopisů republiky jsou možné do 4. října. Zaplatit je nutné do 13. Projekt dluhopisů letos obnovilo ministerstvo financí. Krušnohorské řemeslo dostane nový vítr do plachet, a to díky projektu, který má tradiční vzory, ornamenty a výrobní postupy převést do digitální podoby. Zapojí se nejen Česko, ale i Sasko. Jak má výsledek vypadat, ví mluvčí krajského inovačního centra Karlovy Vary Lenka Mahdalová.
10: Hlavním výstupem projektu má být online platforma v češtině, němčině a angličtině. Bude zahrnovat například videotéku vybraných výrobních procesů, katalogy materiálů a také profily nejméně 40 řemeslných firem z obou stran hranice.
9: Projekt počítá také s propojením řemeslníků, designérů a studentů. Neobvyklého návštěvníka mají v Moravském Krasu. Do zaplavených chodeb amatérské jeskyně se zatoulal kapr lisec. Jeskynním labyrintem musel plavat několik měsíců. Teď je kapr Karel, kterého pojmenovali podle badatele Karla Absolona, uvězněn v tůni a čeká na déšť. Ten by ho doslova vypláchl ven. Ze zpráv je to všechno. Hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: 8 hodin a 5 minut k tomu. Krásné ráno vám přeje Veronika Rážová a už tu pro vás mám další české písničky. Jirka Korn, Reddy Kirken nebo Jelen. To všechno nabízím v následujících minutách.

0: Český Baník vám přináší písničku na přání.
1: Jiří Korn nám dospíval jednu muzikálovou, no a my teď budeme nespívat, ale hrát někomu z vás. O písničku na přání si píšete na 720836307 a šanci udělat někomu radost, klidně i sami sobě, máte hned několikrát denně. A já tu mám jeden moc pěkný vzkaz. Ahojte, prosím, zahrajte pesničku pre kamarádku Lenku z Albrechtic u Českého Těšína. Něco pekné od nedvědu. Děkujem, Marián zo Slovenska, mesto Martin. Tak Mariáne, my vás zdravíme do dály. Zajímalo by mě, jestli nás skutečně posloucháte až na Slovensku, nebo jestli se nacházíte toho času v České republice. No schválně, prozraďte mi to. No a já vám prozradím, co budeme hrát. Nedvědi, máme jen sebe na Českém Blaníku.
0: Písnička na přání. Na

0: Petra Černocká, ten kluk už dávno se mnou není na Českém Blaníku. Za 4 minuty bude 8:30 a dnes máme 24. srpna, což znamená, že dnes slaví výročí bramborky, tedy chipsy. Je to tak, první bramborové chipsy na světě totiž vznikly právě 24. srpna, ovšem roku 1853. Bylo to v Americe, v jakési restauraci Moon's Lake House v městečku Saratoga Springs. Podle slavné legendy je připravil šéfkuchař George Crumb jakožto pomstu svému nespokojenému hostu, kterému vadilo, že mu dal brambory příliš tlustě nakrájené. No a tak se milý šéfkuchař rozhodl, že se mu malinko pomstí a jak naschvál, nakrájel brambory na papírově tenké plátky. Prudce je osmažil a ještě je přesolil. To proto, aby se mu pomstil. No a co se stalo? Hostovi samozřejmě chutnaly víc než ty předešlé brambory. Stal se z toho hit a jak bych tak řekla, dnes už si bez bramburků, bez chipsů a jejich různých obměn skoro nedokážeme představit žádnou větší oslavu. A nebo třeba nějaké sezení s přáteli a nebo s kolegy. Zkrátka a dobře, bramburky patří i u nás k takovým evergreenům na stole. No a já ještě podotknu, že u nás se začaly vyrábět až v roce 1982. No tak já si myslím, že jsme si na ně museli počkat, ale možná, že právě o to lepší u nás jsou. Před námi jsou další české písničky a dokonce i jedna slovenská. Dáme si Elány anebo Ivetu Bartošovou s Petrem Sépešim a jejich Knoflíky lásky.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
10: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
9: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
11: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
12: Levels.
13: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 8 hodin a 40 minut a já už se spojuji opět s meteoroložkou Miladou Křížovou, aby nám prozradila, jaké nás dnes čeká počasí.
2: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, no a později odpoledne a večer zase od jeho západu bude přibývat částečně oblačnosti. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia, no a na jižní Moravě naměříme až 27 stupňů.
1: Tak nás čeká dnes krásný den a my moc děkujeme.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
1: 8 hodin 40 minut a my pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Už za chvilku se můžete těšit na jednu od Franty a Honzy Nedvědových, ale ještě předtím kapela Krištof Hollywood na Českém Blaníku. Tak krásný den a hezký poslech.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byli Franta a Honza Nedvědovi a písnička Proužek. 8 hodin 47, pane, skoro 48 minut v tuto chvíli. No a my na chviličku přepneme od českých písniček a pojďme si připomenout někoho konkrétního. Zpěvačku, která neodmyslitelně patří i k tomu, co si tady hrajeme. Pozítří už to bude totiž 5 let, co nás opustila báječná zpěvačka Hanka Zagorová. Zároveň si taky 6. září připomeneme její nedožité 80. narozeniny. Pražské divadlo Kalich přitom připravilo premiéru 2. dílu muzikálu Biograf Láska. Ten bude složený z jejich písniček. Podrobnosti už nám poví mluvčí Kalichu Jaroslav Panenka.
1: V době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky, Biograf Láska 2, nový příběh.
0: Tak to je krásné. Tak od českých písniček nejenom k muzikálu, respektive k divadlu, ale opět k českým písničkám Hanky Zagorové. Tak zkuste si to dát do kalendáře a třeba i vyrazit, protože si myslím, že to rozhodně bude stát za to, stejně jako první díl. No a před námi už jsou další české písničky, které si budeme hrát tady u nás, na Českém Blaníku. Za chvilku Michal Davida nebo Marta Kubišová. Nechte zvony znít.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
6: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
5: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
6: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
7: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
8: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
9: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
8: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
9: Jirská kletba.
8: Tak přijďte.
10: Palace, divadlo, které hraje komedie.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
19: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
20: Český blaník.

0: Michal David, co mi scházelo, si byla ty. Posloucháte Český Blaník, 9. hodina je tu a po ní se těšte třeba na obyčejnou holku. Jsem jenom obyčejná holka. Tedy na Lucí Bílou, taky tu bude kapela Miraj. Když nemůžeš, dej víc, zakřič. A s Tomášem Klusem se budeme točit dokola. Ty nezvedáš mi telefon. Taky dorazí Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, ale ještě předtím zprávy a taky počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na jižní Moravě dnes naměříte až 27, jinde do 24 stupňů Celsia. Ve vyšších polohách očekávejte maximálně 16 stupňů. Dnešek bude ale jasný až polojasný, takže myslím si, že před sebou máme skutečně krásný den.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián, nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Řešit budou aktuální hydrologickou situaci. Krušnohorské řemeslo dostane nový vítr do plachet, a to díky projektu, který má tradiční vzory, ornamenty a výrobní postupy převést do digitální podoby. Zapojí se nejen Česko, ale i Sasko. Jak má vypadat výsledek, řekne mluvčí krajského inovačního centra Karlovy Vary Lenka Mahdalová.
8: Hlavním výstupem projektu má být online platforma v češtině, němčině a angličtině. Bude zahrnovat například videotéku vybraných výrobních procesů, katalogy materiálů a také profily nejméně 40 řemeslných firm z obou stran hranice.
7: Projekt počítá také s propojením řemeslníků, designérů a studentů. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Tradiční týdenní setkání zahájí projevy premiéra a ministra zahraničí. Porada se ponese v duchu posilování bezpečnosti a prosperity Česka a prosazení zájmů v cizině. No a úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Antonelliho z Mercedesu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 3 minuty k tomu posloucháte Český Blaník. Je s vámi Veronika Rážová a před námi Vaby Daněk, Lucie Bílá a nebo Dalibor Janda. 10 prstů pro život. Tak hezký poslech a krásný den.
10: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní a co víc,

0: Deset prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Český Blaník.

0: Soček, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník a já jsem vám slibovala Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Ten už je připraven a tentokrát vám nese rekord vinařský.
2: Teď maličká informace pro vinaře. My jsme do České knihy rekordů zapsali pana Jindřicha Dvořáka, který v roce 2009 zasadil rostlinu vinné révy, neznámé odrůdy. Pak ji vyvazoval k plotu a každoročně stříhal a dělal s ní ty věci, co se s ní mají dělat. A na konci března 2026 ta větev, ta nejdelší, měřila 44 metrů a 3 decimetry. A je to nejdelší větev vinné révy v České republice. Takže kdybyste někdo měl delší, dejte nám do Muzea rekordů vědět, prosím.
1: Tak vidíte, to není vinařský rekord jako vinařský rekord. Tenhle se ale velmi povedl. Děkujeme, Pepíno, a samozřejmě gratulujeme ke krásnému rekordu.
0: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Kapela Mira, i když nemůžeš, tak přidej, tak jako kdyby zpívali o mém dnešním ránu. Když v 5 ráno stáváte a nechce se vám, tak nemůžete zkrátka dobře nic jiného, než to přemoct, přidat a vstát. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chvilku nabídnu Hanku Zagorovou, taky Karla Gotta a nebo Tomáše Kluse.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
7: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
8: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
10: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
11: Tak už můžu?
12: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
12: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
12: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
12: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
12: Webovky.
11: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
12: Máme.
11: Ale radši to vem znova.
13: 30 let tančícího domu.
14: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
13: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
14: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
13: Více informací na stránkách www.td30.cz.
15: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

někdy se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Je to o hvězdách, tak to byl Paolo Habera na Českém Blaníku. Trocha slovenské hudby vždycky potěší a zpestří náš playlist, tak jsme za ní rádi. Co jsem ale taky ráda je, že máme šanci si užít ještě zbytek prázdnin takovým pěkným netradičním způsobem. Už tento čtvrtek totiž začíná v Poděbradech 11. ročník festivalu Soundtrack a ten vlastně spojuje film, hudbu a multimédia. Pokud tedy chcete zažít unikátní hudebně filmové zážitky, tak vyrazte na Poděbradskou kolonádu a do okolí zámku, protože tam se to promění v obrovskou scénu, kde zazní slavné filmové melodie a chybět nebudou ani velkoplošné projekce a vizuální show. Mezi hlavní lákadla rozhodně patří koncert Best of Bond s hudbou z Bondovek, jak už sám název napovídá, anebo taky film Tmavomodrý svět, doprovázený živě komorní filharmonií Pardubice. Mimo jiné vystoupí i Markéta Irglová, Klára Vitisková nebo Bára Basiková. A část programu, včetně koncertů, workshopů a programu pro děti je zdarma. Takže dobrá zpráva na závěr. No a teď už jsou před námi další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Václav Neckář a nebo Jitka Zelenková na Českém Blaníku.
1: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
7: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
8: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
9: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
13: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
12: Hmm? to je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
15: Rádio Český Blaník.

Tak to je Večerem s Hýčkaná, Maruška Rotrová na Českém Blaníku. 10. hodina dopolední odbyla a po ní si dáme třeba holky a jejich letní ráno. Bude tu i kapela Krištof, Ty a já. A na své si přijdou i fanoušci Divokého Billa.

0: A kromě toho všeho se společně taky vydáme do Vizovic za jedlíky. Do té doby ještě zprávy a nebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak mě dnes velice zaujalo hned několik titulků v tisku. Například, že tropické teploty se vrátí a stejně tak titulek, že letní teploty se nebudou jen tak vracet, že naopak nás čeká ochlazení. No tak uvidíme, jak to nakonec bude. Nicméně dnes se dočkáme krásného počasí, troufám si tvrdit. Teploty v Čechách budou mezi 20. až 24. stupněm, na Moravě, na Jižní Moravě až 27 stupňů, na horách kolem 16. Očekávejte, že bude jasno až polojasno, takže na sluníčku ještě teplej, tak budeme mít krásný den. Já doufám, že vy ho budete trávit s Českým Blaníkem a českými písničkami, které máte rádi.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
4: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku. Oh.
5: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Pánové, ruku na srdce, na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
7: tady není co do kamen,
6: je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon, dřevo ničím nenahradíš.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst z letošních 22 400 korun na 24 900 korun. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelenářské unie Zuzana Přibylová.
1: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady, a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navíc. Těch nákladů do cen, ve které u nás se nakupuje.
0: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon. No a české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po 2 výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 10 hodin a 5 minut k tomu, s vámi je Veronika Rážová a před námi jsou Rangers, Holky anebo Standa Hložek, Petr Kotwald a jejich Bílá královna. Tak si ji užijte tady u nás na Českém Blaníku.

0: Rangers a Škatule na Českém Blaníku ve čtvrt na 11. Já jsem vám slibovala takový malý výlet do Vizovic. V rámci trnkobraní se tam totiž včera konalo tradiční klání jedlíků a titul opět obhájil Radim Dvořáček z Ostravy se svým výkonem 193 švestkových knedlíků za hodinu, ale spokojený příliš nebyl.
1: Já jsem úplně spokojený s tím, já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil jak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba. Ale nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava, nebo ty knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla, už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
0: Tak já si myslím, že i tak je to úctyhodný výkon, protože já když s ním 3 knedlíky, tak jsem ráda. A představit si, že jich s ním ještě o 190 víc, tak to mi vlastně ani nejde. Jinak zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Američan Patrick Bartoletti, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků. Tak, já mám pocit, že už mi začíná být těžko, jen o tom mluvím, tak se pojďme vrátit zase k českým písničkám. Za chviličku jedna od Marka Ztraceného, dáme si i slovenštinu v podání Elánu, ale ještě předtím kapela Krištof, Ty a já na Českém Blaníku. Tak hezký poslech.

0: Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Českém Vlaníku. Za minutu bude 10:30. No a já vám doporučuju, pojďte si udělat chvilku pauzu, jestli třeba pracujete, nebo naopak přemýšlíte, co teď s volným časem. Tak vemte do ruky telefon nebo mrkněte na počítač a projděte si naše sociální sítě. Najdete nás tam jako Český Vlaník, ať už na Instagramu nebo na Facebooku, a dozvíte se spoustu zajímavostí. Třeba o těch interpretech, které si tu hrajeme, o písničkách, které si hrajeme, jak vznikly, a třeba jestli je to nějaká cover verze zahraničního hitu, tak to všechno se tam dozvíte. Řekla bych, že je tam spousta zajímavých, ale i zábavných informací. Tak se podívejte, Český Vlaník, tak takhle jsme jak na Instagramu, tak na Facebooku.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
3: BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz. BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
5: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
9: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
10: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
9: A auto. Financování výhodněji než dřív.
10: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Tak to byl Pokáč v lese na Českém Vlaníku. 10 hodin 47 minut a už jen pár desítek minut nás dělí od další písničky na přání. O tu si můžete napsat na 720 83 63 07 a nebo mi můžete nahrát vzkaz na to stejné číslo ovšem prostřednictvím WhatsAppu. 720 83 63 07. Tam se těším na vaše vzkazy. Nezapomeňte napsat, jakou písničku budeme hrát, pro koho bude, proč pro něj bude a taky připojte své jméno. Už teď se moc těším, co vymyslíte. Zhruba kolem 11:45 je tady písnička na přání a do té doby písničky, které jsme pro vás vybrali my. Třeba Iveta Bartošová anebo Šalom.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yes, so.
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
16: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
17: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
16: Mají i pořádný stroje?
17: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
18: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
19: Radio Český Blaník.

0: Aneta Langerová a její fanfán, tedy Nahá noc na Českém Vlaníku jen pár vteřin před 11. hodinou. Už brzy to bude písnička, podle vás, tedy písnička na přání, o kterou si píšete na 720-83-6307. No a víte, co jsme pro vás připravili my? Tak třeba Petra Reska a Přátelství.
1: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Taky Slzu a jejich Lhůtu záruční.
2: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým náručí ztrácím Lhůtu záruční.
0: A bude tu i Argema.
3: Prohra není žádná hamba, to nic, to jen kyn.
0: Ale ještě předtím, než vám dáme další dávku českých písniček, dáme si počasí a taky zprávy.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes bude příjemný den. Většinou obloha jasná až polojasná a teploty se budou pohybovat v Čechách mezi 20 až 24 stupni, na jižní Moravě až 27, takže pokud se chcete ohřát, zamyslete na jih. No a před námi už jsou zprávy. Za chviličku další české písničky, tak se vyplatí i dál poslouchat Český Blaník.
5: Plánujete dovolenou vaším dieselovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Trubky troubí, vstávat se má.
7: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
8: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram. V Česku jsme jednička. Přijďte se do

0: Auto SRO přesvědčit sami. Špičkový servis, férový přístup a skvělé ceny na všechny vozy MG. MG Příbram. Servis, který vítězí.
1: Zprávy na Českém dlani.
2: Hezké dopoledne přeje David Račák. Lidé dnes mohou začít objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Plavba Českým Krumlovem je teď pro vodáky bezpečnější. Omezovalo jí bourání a přípravy stavby nového mostu přes Vltavu. Nově ale lodě problematickým místem proplují speciálním tubusem. Pokračuje Hana Dědičová, mluvčí Jihočeského kraje.
3: Původně bylo plánováno, že by vodáci nemohli místem proplouvat a museli by přestaveniště svoje lodě přenášet. Jihočeský kraj proto po dohodě s dodavatelem zvolil takové řešení, aby mohli vodáci bez přenášení lodí pod stavbou mostu bezpečně proplout.
2: Stavba celou rekonstrukci prodraží o více než 4 miliony korun. Nový britský premiér Andy Burnham se dnes vydává do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. V Kyjevě dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu. No a fotbalisté Olomouce v pátém kole první ligy porazili Pardubice 3-1. Gólem a dvěma asistencemi k tomu přispěl Dominik Janošek. Po jehož přihrávkách se v druhé půli prosadili Péter Barát a Ahmad Gálí. V druhém včerejším zápase podlehli Teplice Zbrojovce Brno 0-2. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: 3 minuty po 11. tak to je aktuální čas, posloucháte Český Blaník, s vámi je stále Veronika Rážová a před námi Petr Rezek, Jitka Molavcová a nebo Buty s Františkem právě teď na Českém Blaníku.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Písničku na přání.
1: A přinášíme ji hned několikrát denně, tedy několikrát denně máte šanci vybírat playlist na Českém Blaníku. A tentokrát téhle možnosti využila Majka, která nám na číslo 720 836 307 napsala, že prosí o zahrání pro milovaného manžela Jirku k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší a hlavně lásku, kterou ti ale zajistím, píše Majka. No a vybrala písničku od Katapultu Někdy příště. Takže my se přidáváme s přáním jen toho nejlepšího. Jirko, pěkně to oslavte, no a teď volume doprava. Tady je vaše písnička.
0: Písnička na přání.

0: Slza a žerou blíž ke svým fanouškům, o tom svědčí i fakt, že 29. je můžete vidět v Brně o den později, v ten stejný den ještě Haj ve Slezsku a potom 4.9. Prostějov, 5. Hostivice, 5. ještě i Žatec, 12.9. Radvanice, 19. Slavkov u Karlových Varů a 28. září Litvínov. Tak to jsou plány na nadcházející měsíc. No a jaké jsou plány tady u nás na Českém Blaníku? No tak já vám prozradím jen ty krátkodobé, tedy na následující minuty. Dáme si Haničku Zagorovou, budou tu i Brontosauři a nebo Argema.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Když do 3 počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky. La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
5: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
4: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
5: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
6: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
11: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
1: Český Blaník.
14: Český Blaník.
1: Český Blaník. Český Blaník.

0: Mekyš Birka a jeho vyznání lásky, tak to byla Katka na Českém Blaníku. 11 hodin 44 minut k tomu. Představte si, že v olomoucké zoologické zahradě mají po 8 letech důvod k radosti. Podařilo se tam totiž odchovat dvě mláďata vzácného zoborožce šedulícího a jejich rodiče mají opravdu svérázný způsob péče. Samice se během hnízdění zazdí v dutině a ven se dostane až poté, co jsou mláďata dost velká. Po celou dobu jí i potomky krmí samec, tedy táta od rodiny. No a teď už jsou mláďata venku a táta zoborožec je hlídá tak poctivě, že odhání každého vetřelce v okolí voliéry. Pro olomouckou zoo jde navíc o první úspěšný odchov tohoto páru, takže pokud tam zavítáte, rozhodně se bude na co dívat. Před námi už jsou další české písničky, takže tady zase bude co poslouchat. Za chvilku Olympic a nebo Věra Špinarová.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pec.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
12: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
11: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
12: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
13: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Je, schořela mi kulma.
16: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
19: Rádio Český Blaník.

0: Čarodějka Lucka Bílá na Českém Blaníku. Poledne je tady a po něm si dáme další dávku českých písniček, které máte rádi. Nabídnu třeba Cesty lásek Marcely Holanové. Cesty lásek jsou zrádné, já vím. Bude tu i Padající hvězda Dalibora Jandy. Jestli pak jste ji viděli na našem Instagramu, no koukněte, Český Blaník. A taky Jelen, Ještě jednu noc. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Tak to byla malá ochutnávka českých písniček, které tu budou znít mezi 12. a 13.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes budeme mít krásný den, většinou jasná až polojasná obloha, teploty v Čechách do 24 stupňů, na jižní Moravě se ohřejete o něco víc, tam až 27, na horách kolem 16. Za chvilku už tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě. Oh!
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké poledne přeje David Račák. Vláda dnes projednává změny v penzijním spoření. Podle návrhu by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora, zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ministerstvo financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Olomoucká porodnice přichází s novinkou pro nastávající rodiče, spustila vlastní mobilní baby appku. Více dodá mluvčí fakultní nemocnice Olomouc Adam Fričer.
9: Aplikace rodiče provází třemi klíčovými obdobími, těhotenstvím, porodem a šesti nedělím. V první části najdou budoucí maminky doporučení týkající se pohybu, výživy nebo přípravy na porod. Druhá část aplikace se věnuje samotnému porodu a hospitalizaci. A nakonec třetí část je zaměřena na období po porodu a první měsíce života dítěte.
8: Olomouc je první nemocnicí v Česku, která nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. No a dvě české posádky se dnes představí na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru. Do akce půjde také dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, krátce po pravém poledni je s vámi Veronika Rážová a teď už tu s námi bude i můj velký oblíbenec Karel Gott. Kávu si osladím.

Tak to jsou Abraxas a obyčejný svět na českém Blaníku. 12 hodin 16 minut, k tomu za chviličku třeba Karel Černoch s Petrem Dvorským, Láska prý, taky Mandolína Adama Ďurici a nebo padající hvězda Dalibora Jandy. Pokud byste tuhle stálici na českém hudebním nebi Dalibora Jandu chtěli vidět, tak nejbližší příležitost máte už 30. srpna v Praze, kdy vystoupí v Centrálním parku. No a můžete se těšit nejenom na Dalibora Jandu a kapelu Prototyp, ale jako host vystoupí opět dcera Dalibora Jandy Jiřina Anna Jandová. Takže 60 minut nabitých českými písničkami našeho hurikána, tak to všechno vás čeká 30. srpna v Praze. No a co vás čeká tady, to už dobře víte.

0: Takový pravý československý duet, to byli pánové Karel Černoch, Petr Dvorský a Láska prý, krásná romantická písnička. My budeme v těch krásných písničkách pokračovat. České písničky, které máte rádi, budu nabízet i v následujících minutách, tedy do té doby, než mě tady vystřídá můj kolega Martin Císař. Těšit se můžete třeba na Luci, na Standu Hluška s Petrem Kotvaldem, Jeleny a nebo Hanku Hegerovou. Tak hezký poslech.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elite.cz.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Dobrý den.
13: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
13: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
16: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
17: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
19: Český blaník.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až urážím.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Mi place de pana. To ne, to ja nechtěla, to ne. Bože, jak já vím. No, tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se. Tak vám bude líp. Pak? Líp.

0: Kapela Lucie a písnička Lucie na Českém Blaníku. Teď už to ale nebude o Lucii, ale o Martinovi.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Možná se divíte, letní koncerty, Martin. No, já už tady mám ve studiu, spolu se mnou je tady kolega Martin Císař a ten má s naším dalším letním koncertem něco společného. Je
3: jenom
0: to tak,
3: malinko, jenom malinko,
0: jenom malinko.
3: Jenom malinko. No ahoj, tak, Veroniko, krásné
0: ahoj,
3: odpoledne.
0: Ahoj.
3: Já tam budu na pódiu, víš, já to budu uvádět všecko a dávat to tam pěkně do lajny, aby nám to pěkně jelo svižně.
0: A taky budeš určitě přizvukovat Vojtovi Nedvědovi. A co Teresce Maškové, to je taky?
3: Taky. Hezká písnička tohle.
0: No, a komu ještě, schválně?
3: Já bych tam viděl Blanickou kapelu a ještě Janka Ledeckýho.
0: Přesně tak.
4: Ptáky jsme krátky, a na ptáky jsme malý páky, je to tak. To my si dáme na zoba.
0: Tak já vidím, že máš natrénováno,
3: jo,
0: to je skvělé,
3: tak to
0: takže ještě doplníme tento pátek za 5 minut, 5 hodin odpoledne, to se dobře pamatuje. A kde?
3: Tišnov u Brna, kousek od Brna.
0: Přesně
3: je Tišnov
0: tak.
3: A navíc přivezeme samolepky taky, viď?
0: Je to na náměstí Míru, ještě doplním důležitou informaci, no a samolepky, to nejsou jen takhle dajaké samolepky, jsou to blanické samolepky. Blaníku tedy a Centropolu. A vy díky takové samolepce klidně můžete vyhrát 100 000 na ruku.
3: Ty jo, 100 000, jo? No tak to je hezký, ale tak to abych do toho šel, to abych si ji nalepil klidně i na čelo.
0: No tak až tam budeš, tak si jednu vezmi, jo?
3: No,
0: tak já doufám, že se tam s Martinem potkáte i vy. Já se pro tuto chvíli loučím a zítra úderem 6. Pokud vstanu, tak se zase uslyšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
10: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
11: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
10: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
11: Tak teď už to zvládnem.
12: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
14: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
15: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
16: Tak už můžu?
17: Točíme.
16: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
17: No co asi děláte, ne?
16: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
17: A dál?
16: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
17: A kde vás najdou?
16: Jako adresu?
17: Webovky.
16: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
17: Máme.
16: Hele, radši to vem znova.
18: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
19: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
20: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
21: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
22: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
23: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
24: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
23: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
25: Extreme Sale v onlineshop.cz.
26: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v onlineshop.cz.
25: www.onlineshop.cz.
27: Rádio Český Blaník.

0: Další parádní písnička na českém Blaníku, to byla skupina Kabát a jedeme dál. Jen pár dnů s tebou být, jen pár dnů, jen pár dnů. Mimo Hanky Zagorové, Vlastimila Harapese i skupina Turbo. A tak chtěl jsem jednou mít. A nebo Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám. České písničky, které máte rádi, na Blaníku pro vás.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Jak to vypadá předpovědí na to dnešní odpoledne? Většinou polojasná místa je oblačná obloha a teploty do 24, jich Moravy 27 stupňů.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte.
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. dveřehořovice.cz.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. V novém pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou už chladná, ale ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě odpoledne dočkáme i tropických třicítek. Na víkend dorazí bouřky a mírně se ochladí. V Česku by mělo být méně míst.

0: Z mobilního signálu operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, přibližuje mluvčí sdružení místních samospráv České republiky Eva Blahová.
1: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
0: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Už v úterý 1. září usednou školáci i středoškolští studenti zpět do lavic vstříc dalšímu roku studia. Jiná bude letos zejména výuka v prvních třídách. Nově dochází k omezení odkladů a prvňáčci nebudou moci propadnout. Nově se taky někteří školáci mohou těšit na zdravější stravu. Cyklisty na Vueltě dnes čeká třetí etapa, která se pojede celá na francouzském území. Vzhledem k cíli na kopci by měli přijít ke slovu elitní vrchaři. V čele s lídrem průběžného pořadí Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 13 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a tohle už je Michal David a písnička Po cestách růžových. Za chvíli Marie Rotrová nebo trio Hana Zagorová, Vlastimil Harapes a k tomu i Standa Hložek za chvilku zaspívají. Já vám přeji krásné odpoledne a buďte s námi dál, buďte v pohodě, buďte v naší dobré společnosti.

poručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Rádio Český Blaník přeje krásné dobré odpoledne. Já vím, že to neradi školáci slyší, ale je tu poslední týden prázdnin. Ano, příští pondělí prázdniny skončí a v úterý zase všichni do školy. V každém případě právě od toho víkendu, který přijde za 14 dní, už je to tady. O čem hovořím? No přeci o pálavském vinobraní, to ovládne Mikulov o druhém zářijovém víkendu. A jakou můžeme letos čekat atmosféru a kdo třeba se představí na pódiu, tak to nám prozradí Dominik Ryšánek. Dominiku?
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Skvělá pozvánka, děkujeme Dominiku a my se vracíme k písničkám. Za chvíli Michal Hruza, Jakub Smolík Stýskání a nebo Chtěl jsem mít skupiny Turbo. Já vám přeji hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.

0: parádní písnička, to byla skupina Turbo. Vy posloucháte Rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin Císař, venku počasí ideální. Dneska do 25 stupňů, zítra 27, pozítří 30 a popozítří až 33 stupňů. A to nás čeká, co se týče počasí, a tak mi posluchači píšou, co teď dělají aktuálně na zahrádce, jak pracují, jak si to užívají, někdo štípe dřevo, někdo okopává zahradu. Někdo pro změnu teď ve skleníku prý sklízí obrovskou úrodu okurek. No tak paráda, tak to závidím. Ovšem vy dál můžete poslouchat Český Blaník, protože české písničky ty máme rádi a ty jsou tady doma. Za chvíli duet. Ty jsi má láska, ty jsi můj sám. Ano, Bobra Motýla, písnička Vyznání, a já se těším na tu druhou v pořadí. To bude Lenka Chmelová a Prázdný břeh. Skvělá písnička, málo známá, ale moc hezká.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
3: Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
7: Máme.
6: Hele, radši to vem znova.
8: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
12: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
13: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
12: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
13: Jirská kletba.
12: Tak přijďte.
14: Palas, divadlo, které hraje komedie.
15: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
16: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.

0: Slovenská skupina Elán a písnička Aj keď bez peňazí, za chvíli Karel Gott, Gabina Gunčíková, Nic nás nezastaví, ale taky Petr Habka nebo Iveta Jirky Korna. Připomínám, že je 24. srpna, za 4 měsíce Vánoce, já vás nechci děšit, ale nicméně dnes slaví i Bartoloměj svůj svátek, tak pánové, od nás všechno jen to nejlepší.
1: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí smích.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Jsem.
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu. Oh.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Rádio Český Blaník.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Jarda Matuška, písnička Schody do nebe, posloucháte Rádio Český Blaník, vaším průvodcem dnes odpoledne mimořádně moje maličkost, tedy Martin Císař. Co dál tady u nás? Skvělá Hanka Zagorová. Dále tu budou Leona Machálková. Ale i Helena Vondráčková. Ty se ptáš, co já? České písničky, které máte rádi na rádiu Český Blaník, hezké odpoledne.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady většinou oblačno a teploty v Čechách do 24, jich Moravy až 27 stupňů. Toliko počasí, za chvíli aktuální zprávy ve dvě.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
3: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
9: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady, a to především na zahlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou je součástí prostě jednotného evropského trhu, tak dokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, za které u nás se zelenina nekupuje.
8: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Elektronická evidence tržeb se vrací, o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 88% českých podnikatelů a majitelů malých a středních firem. Jen necelá třetina z nich ale věří, že jejich současný pokladní nebo platební systém novinku bez úprav zvládne. Státní příspěvky na krajské silnice druhých a třetích tříd končí. Ukončení podpory vláda zdůvodňuje vysokými zůstatky na účtech krajů a obcí a zároveň napjatým stavem státního rozpočtu. Rozhodnutí kritizují hlavně opoziční hejtmani. No a hokejisté Komety ovládli Dolomiten Cup v italském Neumarktu. Ve finále zdolali 3-2 švýcarský Zug s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Brno tak v přípravě na novou sezónu vyhrálo i třetí duel. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
0: Děkujeme a pojďme si dál hrát české písničky, které máte rádi. 3 minuty po 14. je tu Vláďa Myší.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Na českém Blaníku je jeden ředitel autobusu. Já vám přeji krásné dobré odpoledne. 400 let stará soška Jezulátka, tak tuhle neuvěřitelnou vzácnost teď objevili. A to v Městském muzeu v České Třebové. Aktuálně vystavena v kostele svatého Jakuba. A kde vůbec v Třebové je? Kde se tam vzala? Kde se tam objevila? To nám prozradí ředitelka muzeu Jana Veleská.
1: V roce 1897 se dostalo do sbírek. Získal ho tehdejší správce a zakladatel muzea Jan Tykač od místní kupec rodiny Vrbových, nevíme konkrétně jméno toho obchodníka, uvádí se jenom, že to byl J. Vrba. A doslova se píše v tom zápise, že rodina si sošky necenila a chtěla ji odstranit, takže jako vyhodit.
0: To jsou věci, v každém případě zase jedna zajímavost. Já doplním, že soška je ze slonoviny a je velmi pravděpodobně ze stejné dílny jako stejný mistr, tedy salzburské Jezulátko. Tak zdravíme do České Třebové a já posílám už teď Michala Penka.

0: Ještě 4 minuty a máme 14:30. Posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník a rádia samozřejmě, které nabídne už dalšího českého rekordmana. A tím je Pepíno Vaněk, to je strážce rekordů, o tom žádná, a za chvíli přidá další z rekordů, tak na českém Blaníku si rozhodně nenechte ujít ani písničky. Nabídnu Karla Kryla, bude tu Helena Vondráčková, skupina Krištof, Tak pojď hledat břeh, anebo Summer Love a Miraj. Já vám přeji krásné odpoledne a poslouchejte nás dál. Jsme český Blaník.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: Já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
7: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
6: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
7: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
6: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
7: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
6: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
14: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
13: Potřebujete auto na výlet?
14: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
13: Nebo chcete styl na každý den?
14: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
13: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
14: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda. Oh.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
17: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
16: Mají i pořádný stroje?
17: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
18: Radio Český Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Rádio Český Blaník a teď je přesně 3:15. Přeji krásné odpoledne.
1: Co Čech, to rekord.
0: A je to tady strážce rekordů Pepíno Vaněk. Tak Pepíno, jaký rekord pro ten dnešní den?
2: Teď maličká informace pro vinaře. My jsme do České knihy rekordů zapsali pana Jindřicha Dvořáka, který v roce 2009 zasadil rostlinu vinné révy, neznámé odrůdy. Pak ji vyvazoval k plotu a každoročně stříhal a dělal s ní ty věci, co se s ní mají dělat. A na konci března 2026 ta větev, ta nejdelší, měřila 44 metrů a 3 decimetry. A je to nejdelší větev vinné révy v České republice. Takže kdybyste někdo měl delší, dejte nám do Muzea rekordů vědět, prosím.
0: Tak tohle vypadá fakticky dobře. Neuvěřitelná délka. Nicméně my se vracíme k písničkám Hana Zagorová Nešlap nelámej, anebo Léto mé a Václav Neckář. Hezké letní odpoledne přeje Martin.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům v Ústí nad Labem Svádově za 15 milionů 999 tisíc. Pozemek bydlení v Mladějově na Jičínsku za 4 miliony 600 tisíc. Byt 4+1 Praha Modřany za 8 milionů 990 tisíc. Byt 3+1 v Sokolově za 3,5 milionu. A byt 4+1 v Jesenici na Příbramsku za 4 miliony 717 800 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
14: Usnula?
15: Asi jo.
14: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
15: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
4: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
20: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
21: Český Blaník.

0: Tohle byl Honza Nedvěd a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Je 15 hodin a před námi další hodinka, kdy si budeme hrát Dalibor Jandu. Jako hej lásko, nečekej, Věrka Špinarová. Hej lásko, nečekej. Ale taky Petr Kotal, kde kdo je dál. Kde kdo je dál, jsem já. Tady u nás na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha toho dnešního odpoledne, většinou oblačná, místy i polojasná. V Čechách teploty do 24, na Moravě na té jižní až 27 stupňů.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
2: Více na prodejny-zeman.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Čím dál víc Čechů nevyjde s výplatou. Přibývá totiž těch, kterým na konci měsíce nezbyde nic. Letos jich je podle průzkumu Provident Financial 13%. Loni to bylo 9% bodů. 84% Čechů zůstane po odečtení všech nákladů, alespoň minimální částka, což je o 5% méně než loni. Odpolední schůzka Ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat na ní budou mimo jiné o případných povodních. Komise bude také řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Ve Slaném na Kladensku vzniká nové víceúčelové hřiště. Bude v Gagarinově ulici a komu bude určené, to už dodává starosta Martin Hrabánek.
1: Nově ho bude možné využít pro streetball, tenis, malou kopanou, nohejbal i volejbal. Chceme tím zachovat sportovní vyžití tohoto místa a zároveň nabídnout dětem, mladým lidem i dospělým kvalitnější podmínky pro aktivní trávení volného času.
0: Hřiště za zhruba 2,5 milionu korun by mělo být hotové v listopadu. Evropská komise schválila dodávky obranného materiálu pro Ukrajinu, a to za víc než 147 miliard korun. Finance jsou určené na protivzdušnou a protiraketovou obranu, rakety, munici a radary. Jde o peníze z vojenské části půjčky pro Ukrajinu za 2,4 bilionu korun. Ukrajina právě dnes slaví 35. výročí vyhlášení nezávislosti. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Rádio Český Blaník, teď Petr Kopal, za chvíli Věrka Špinarová nebo Dalibor Janda a Žít jako kaskadér. A potom 3 ve 3. Tak jsem zvědav, o čem to dnes bude. Tak poslouchejte Rádio Český Blaník a mějte skvělé letní odpoledne s námi.

0: Dalibor Janda, krásná písnička Žít jako kaskadér. Příběh, slovo příběh a tři písničky.
1: Rádio Český Blaník.
2: Tři ve tři.
0: Tak budeme konkrétní. Dobrá, Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh, disco příběh a Michal David, anebo Superstar roku 2009 a příběh nekončí. Tři příběhy, tři ve tři.
2: Tři ve tři.
1: Na Českém Blaníku.

0: Krásné maximálně pohodové odpoledne. S námi tedy s rádiem Český Blaník. Za chvíli si budeme hrát Mirka Černého. Zatímco ty spíš taky favorit Lenky Filipové, anebo moje Mila a Marek Ztracený, zpěvák, který skutečně zazářil v Praze na Letné, kde přišlo prý 70 tisíc diváků. No a je to paráda, daří se mu, tak držíme palce. S dalšími písničkami samozřejmě nabídnu i další aktuální vstup. O čem to bude, za chvíli prozradím víc. Tak hezké odpoledne.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pec.cz.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 tisíc korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
6: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Ale radši to vem znova.
10: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno bohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci a říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Slovenský zpěvák Petr Nač tady u nás na Českém Blaníku. Za minutku a půl už máme 3:15. Přeji vám krásné odpoledne. Pozítří to bude 5 let ode dne, co nás opustila zpěvačka Hana Zagorová. A zároveň si 6. září připomeneme také její nedožité 80. narozeniny. Pražské divadlo Kalich přitom připravilo premiéru 2. dílu muzikálu Biograf Láska, složeného z jejich písniček. Podrobnosti nám poví mluvčí Kalichu Jaroslav Panenka.
1: V době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostávám k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky Biograf Láska 2. Nový
0: a já ještě dodám, že role kmotra se ujme Štefan Margita. Tolik tedy divadelní prkna, teď zpátky k písničkám na Českém Blaníku. Za chvíli tu budou Petr Muk, Tančí sama, anebo Zůstanu svůj a mistr Karel Gott. Ještě jednou hezké odpoledne.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Yes, sir.
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
14: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
16: Český Blaník.
17: To je Blaníček.

0: Hrajeme si české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek odpoledne obloha většinou polojasná nebo oblačná. Teploty v Čechách do 24, na Moravě, na Jižní Moravě až 27.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Drobný máš?
5: Nepotřebujem, mám apku.
6: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu

0: Hezké odpoledne u zpráv, vás vítá Monika Holubová. Úřad práce přestane nabízet volná místa. Od této středy přestane fungovat vyhledávač v online verzi a od začátku září pak zájemcům nepomůžou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Součástí procesu je taky sjednocení dat jednotlivých poboček do jedné centrální databáze. Odstávka potrvá do 3. září. V první dny školy budou v pohotovosti i policisté. Budou dohlížet na bezpečnost na silnicích i před školními budovami. Nehod u škol je totiž na začátku roku o desetinu víc, než je průměr. Vyplývá to z analýzy portálu Nehod. Během dne jsou pak nejčastější kolem 3. odpoledne, kdy se děti rozcházejí domů a rodiče je vyzvedávají. Do vesmíru může příští rok zamířit i kousek Česka. Veřejnost teď může navrhovat předměty, které by český astronaut Aleš Svoboda mohl vzít sebou na mezinárodní kosmickou stanici. Pár praktických informací přidá mluvčí ministerstva obrany Johana Starková.
1: Návrhy je možné podávat prostřednictvím formuláře na webu České cesty do vesmíru až do 18. září 2026. Ideální je malý a lehký předmět, který je vizuálně zajímavý, má srozumitelný příběh a může dobře fungovat na fotografii nebo videu.
0: O předmětech pak rozhodnou odborníci společně s Evropskou kosmickou agenturou. Nad Rakouskem se srazila dvě malá letadla, poté se zřítila, zemřeli v nich dva piloti. K nehodě došlo dopoledne u letiště poblíž města Křemže v Dolních Rakousech. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Písnička dne, za chvíli Lucie Bílá a písnička Si můj pán. Jak to sní, jak vznikla? Tak to se dozvíte na Českém Blaníku zhruba za čtvrt hodinku. Do té doby Kabátě, Arnoš Pátek anebo Viktor Sodoma stále mi vyčítá. A já teď počítám, že to čtvrt hodinka nebude. Zhruba za 10 minut to tady máte.

0: Viktor Sodoma tady u nás na Českém Blaníku. Přeji krásné dobré odpoledne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Nádherná písnička melodická Si můj pán od Lucie Bílé. Možná víte, možná ne, ale od nás byste to možná vidět mohli. Protože Lucie Bílá, když chodí k nám do studia, ať už je to k nám na Český, anebo na Rádio Blaník, tak většinou o téhle písničce hovoří. A právě z toho jednoho rozhovoru máme i vyjádření k tomu, jak tahle písnička vlastně vznikla. Lucko.
3: Si můj pán je písnička, která sice byla možná napsaná pro Drákulu, já už je asi dobrý 20 let zpívám pro Boha, protože díky němu jsem tady a opravdu on je můj pán a to není žádná fráze. Je to písnička, kterou finišuju skoro každý svůj koncert. Lidi chtějí, mají ji rádi a já jsem Kájovi Svobodovi za tu písničku neskutečně vděčná.
0: Já se nedivím, je krásná, já ji posílám.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: pohodou a dobrou náladou tady u nás na Českém Blaníku. Jedou další české písničky pro vás a hrajeme česky, ale také slovensky. Za chvíli i jedna slovenská v našem vysílání a nabídnu Helenu Vondráčkovou, budou tu Jojo Band, anebo Hana Zagorová, Karel Wagner a Já ti mávám. Dál tedy české písničky, které máte rádi. Já přeji hezké odpoledne a buďte s námi dál.
1: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
8: tady není co do kamen.
7: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
10: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
11: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
10: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
11: Irská kletba.
10: Tak přijďte.
12: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte!
17: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
18: Rádio Český Blaník.
19: Dlažbou

0: Hanka Zagorová, Karel Wagner, já ti mávám. Další česká písnička pro vás. Za chvíli Olga Lounová, Lešek Semelka jména, nebo Můj brácha má prima bráchu a zpěvák Václav Neckář. Tady je potřeba dodat, že krátce po 17. hodině vám nabídneme také písničku na vaše přání. Jaká to bude, jaká vás potěší, dejte nám vědět na číslo 720 83 63 07. To je krásné číslo. To si pamatujte, protože to je WhatsAppové číslo Rádia Český Blaník. A sem nám můžete klidně dávat informace i ze silnic, to znamená z dopravy. Ale teď aktuálně je tohle číslo k dispozici pro někoho, kdo si chce tady nechat u nás zahrát. Já vám přeji krásné odpoledne a za chvíli další české písničky, které máte rádi. Za minutu už máme 4:45.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
8: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
13: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
14: Extreme Sale v online shop CZ.
15: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Přeji vám krásné odpoledne. Jsme rádi, že posloucháte rádio Český Blaník. Tady jsou české písničky doma. A důkazem je další hodinka Valdemar Matuška.
1: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Sakvantofy.
2: Touhy prchavý jsou.
0: Skupina Činasky.
2: Každý ráno, když si vzpomenu.
0: A další české písničky, které máte rádi. Přeji hezké odpoledne.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A zbytek toho dnešního obloha většinou polojasná nebo oblačná, teploty v Čechách do 24, na jižní Moravě do 27 stupňů. Toliko počasí, za chvíli další zprávy.
4: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze.
5: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než den dřív. Na pěti pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
4: Aha, auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
5: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
7: Nejlepším servisem roku se stává MG Příbram.

0: vodnými e-maily lákající od lidí peníze. Jakým způsobem, popisuje mluvčí celní správy Hana Štafová.
1: Podvodníci se snaží vylákat peníze u zásilek v hodnotě do 150 euro. Rovněž jsou rozesílány i podvodné SMS jménem celní správy, kdy celní správa má údajně řešit dopravní přestupky a odebírat za ně body.
0: Celníci varují před tím, aby lidé na tyto zprávy reagovali, odesílali peníze, klikali na odkazy anebo otevírali přílohy. Na nákladovém nádraží v Kopřivnici na Novojičínsku vykolejil vagón. K nehodě došlo během posunování a škoda nebude zřejmě podle Správy železnic velká. Nikdo nebyl zraněn, ale doprava na trati je přerušená. Mezi Příborem a Veřovicemi a mezi Příborem a Štrambergem, tak místo vlaků jezdí náhradní autobusy. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře, kdy se jako wimbledonská vítězka posunula o jednu pozici před Karolínu Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Tolik další zprávy Rádia Český Blaník, teď opět Radeček a písnička Hory. Já vám přeji hezké odpoledne, 2,5 minuty po 17.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Čenaská písnička každý ráno na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Tady u nás teď připravena písnička podle vašeho výběru. Hezké odpoledne, Český Blaníku. Zahrajte prosím písničku pro dobrou náladu a pohodový den. Písničku Hany Zagorové Já jsem tvá neznáma. A písničku si přeje posluchačka Denisa. Je připravena, Deniso, posílám jí pro vás, ale myslím, že pro všechny posluchače. A konec konců tak trochu i pro mě. Mně se taky hodně líbí.
2: Písnička na přání.
1: Na

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Valdemar Matuška na Českém Blaníku, já vám přeji krásný dobrý den, pohodové odpoledne. Za malou chvíli pozvánka na tento pátek Tišnov u Brna. To je to místo, kde se bude konat další letní koncert Rádia Blaník. Kdo vystoupí, v kolik to začne a jak to všechno bude vypadat, prozradím za malou chvíli. Do té doby Anaka, Karel Gott, Miraj a Jahoda a taky jedna slovenská Eláni a Amnestia na Něveru. Já vám přeji krásné odpoledne a buďte s námi dál.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Trubky troubí. Vstávat se má.
9: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
8: Rošty.cz. Poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz. Drží vás, když spíte.
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
13: 30 let tančícího domu.
14: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
13: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
14: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
13: Více informací na stránkách www.td30.cz.
15: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
16: tady není co do kamen!
15: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.

0: jako jauda, co tě našle, hačku daj.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: To byla slovenská skupina Elán a tohle je další letní koncert Rádia Blaník a Rádia Český Blaník.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Těšíme se na vás tentokrát, tento pátek 28. srpna v Tišnově. Na místě vám zaspívá třeba Tereza Mašková. Vojta Nedvěd.
3: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, když život nosil tisíckrát.
0: Blanická kapela. A dále Janek Lebecký. Vstup se neplatí, ale letos pro vás máme speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám možná přinese spoustu peněz a jednomu z vás dokonce 100 tisíc, tak se pro ní stavte. Kde? V pátek 28. srpna v Tišnově u Brna. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne a to na náměstí Míru. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elite.cz.
14: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
15: La Tropical!
14: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
15: Yeso!
14: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
16: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
19: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
21: Český blaník.

0: Byla to láska. Michal David a Lucie Vondráčková právě teď na rádiu Český Blaník. Co nás čeká dál? Před námi aktuální zprávy a také se podíváme na další hodinku, jaké nabídneme písničky. Mám tu Valčíček a Brontosaury.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý den připomíná.
0: Zaspívají i Václav Necká.
2: Nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: A nebo Helena Vondráčková, Sladké mámení. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra obloha většinou polojasná, odpoledne místy je oblačná a teploty vystoupí v Čechách na 26, na Moravě to může být i 27, možná i 28 stupňů. Tož je celkem krásný letní den, užijte si ho.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb! Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Státní a veřejné zaměstnance zřejmě čeká revoluce v platových tabulkách. Od ledna je chce změnit ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Tomáš Jiříkovský naznačil možnost spolupráce v některých bodech obžaloby. Dosud s kriminalisty nespolupracoval. Jiříkovský zůstává podle státní zástupkyně dál ve vazbě. Rozhodnout o tom musel krajský soud v Brně. Za provozování

0: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Ale radši to vem znova.

Už na to nemyslej. To, že tě někdo zklamal, přece neznamená, že tě opustila láska. Rád bych ti vyprávěl jeden příběh.

Ten řetízek v tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí. Ale jedna

Jestli chceš, já ti ten řetízek dám. On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho. Přinese tě štěstí.

0: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
1: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice u Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.

0: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
1: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
2: A já si dám steak.
1: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
6: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
7: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
6: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
7: Jirská kletba.
6: Tak přijďte.
8: Palace, divadlo, které hraje komedie.

vize zmizela jako laň lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň má

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Investujte do dluhopisů efinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

tolikrát. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv.

ženě nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

lesa hořil dej dům, hoří velko statek sousedům, to je smůla, drahá, podívej

ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.